0: Toto Kutuňo 6.40, tak dajme si dobrú kávu a k tomu bude dobrá rada.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Poviem to takto, remeslo, ktoré má u nás dlhú tradíciu, hovoríme o paličkovanej čipke, tá sa používala na zdobenie krojov, golierov, manžiet alebo aj sviatočného oblečenia a aj dnes sú nadšenci práve tejto špeciálnej techniky. Mária Babinská sa rozprávala s Janou Novak, je to česká čipkárka, tá sa venuje čipke 52 rokov, dobre ste počuli, 52 rokov. Tak môžeme sa naučiť paličkovať aj ako samoukovia?
2: Máte príklad na Slovensku. Pán Mišík, ktorý je autor několika těch knih. Já jsem v té době, když jsem dělala studie na Slovensku s paní Markovou, tak jsem byla na návštěvě v Piešťanech u něho a on tenkrát se z knihy naučil paličkovat. On sám na žádných kurzech, protože jeho dcera tenkrát se vdávala a chtěla krajku a on to pro ní dělal a naučil se a skončil jako spisovatel, že psal knihy úžasné věci.
3: Které z vašich děl si nejvíc vážitě?
2: Oslovil mě nejvýznamnější umělecké muzeum moderního umění z Dánska, z města Aarhus, abych se zúčastnila té výstavy, byli tam různí umělci z Ameriky, z Evropy a tak. Takže to je to, co mě potěšilo nejvíc.
3: Máte ještě nějaký čipkářský sen?
2: No mám. Chtěla bych ještě udělat pro jeden kostel, je to kousek od Vamberka, udělat velkou svatou rodinu a pak si přeji ještě udělat knížku, ale takovej jsem dostala nápad, že s málo paličkami jde udělat velkou plochu, že se jen velice těžce přijde na to, že to je s málo páry, že to vypadá jako mnohopárová krajka, ale přitom je to jenom páska.
3: Daniela Piscová, predsedníčka občianskeho združenia Bábence. Keď si sadnete za ten valec, tak hneď sa upokojíte?
4: V prvom rade mi to dáva ten pocit, že sa tá čipka zachránila. Pretože bola na vymretie, už v odborných kruhoch koloval názor, že už ju nikto neovláda. Mne sa teda podarilo objaviť tú rovesničku našu, ktorá úžasne paličkovala túto čipku, Olinka Valová. Neskorším výskumom asi po nejakých 4-5 rokoch som teda našla ešte v ďalších dvoch dedinách žienky, ale ostatné čipkárky v Krakovanách ju ovládali len teoreticky. Takže ten vlažený pocit, že sa to podarilo zachrániť. No a pre mňa je relax si celkové sadnúť k ručným prácam, nie je to iba paličkovanie. Ja sa teda priznám, že nie som nejaká excelentná paličkárka, ja som skôr asi organizátorka. Málo technik ovládam, tak ale čo potrebujem, to si spravím, keď mám na to čas, ale samozrejme večer dám si k televízoru kreslo, pustím archív, čo som nestihla a buď háčkujem, paličkujem, obšívam kroje, prišívam čipky a tak.
0: Toľko paličkovanie na tento týždeň a od pondelka poradíme všetkým tým, ktorí po dlhšom čase budú cestovať lietadlom.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.